pan osud a slečna náhoda sešli se v tramvaji, ani jí ruku nepodá a už se hádají. Přeli se hlavně o

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je oba ven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu.

poslouchat větrům z Dominiku, panamně ztratit kšandy, pozdravit tisíc komíníků, co metou celý Andy.

když před hodinou začalo léto, od rána sněží stopolů. Závoj, co je rozléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

тиха, а в коутě vyšumí. Uznám, že bez tebe už neumím dýchat, na okno píšu mír. Se i moje pícha a v koutě vyšumí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem.

čák zdomácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den,

se s trabantem jak tvrdá pěst. Mociny boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 8 000 na náhradu škody.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ujel jim vak a bylo jim míň, snad o 10 nežli mě.

dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

Co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

mojí otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic, já starý Don Juan i neskušenej panic.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není.

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ní černý havran.

na dleni zaschou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf

za tím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červená úplně všude, nejen ve tváři, jen tak na voko, duši vyprahlou mám jak Maroko, je mi jen tak tak, nebo livofous, teď nic nehledám, pletu si motous, nemám ploutvičky,

jen na doraz. Tak mě holka s vidničiním doznání pěkně natvrdo včera řekla mi, ty můj páprdo, to se nedělá, to je na hraně, teď si připadám

kolka zvedni, někdy klesám louž, někdy stoupám výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude.

Hodil jsem flintu do žita, když nepralo smě vážně, a flinta v žitě ukryta, teď tiše čeká na žně. Když smívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo nad se chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala smě vážně, a flinta v žitě ukryta, když ji čeká na žen, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna slouka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té, neboť přišel nálet, je mi líto prasete,

musí se začít do koní prásk bičem tvůj.

zatímco žabák dřímá v tůňce, ona je čilá a svěží, ona směrem k slunci nejde, ona běží.

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Slunce se k obzoru zhouplo, že půjde už spát. Vyjde zas krát, kdy lidem se sny budou zdát. V těch snech se vznesou

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Kde jsou týry dřív, nebál se víc prázdných papírů.

0: Napoli v Mozikomerce. Radio Folk.
1: Našel jsem oázu uprostřed pouště, prameny řek vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní

Našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Není to tak dávno, co jsi špatně spala, svýho těla jsi se bála. Málem si to vzdala, vybavit si bojí.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech a dál si zkousala nechty. Já nechápu, že navenek se

rukavic tě sevřít obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc, než třifá.

všechny nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Bou zít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

tady opouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Na frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle, usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

Probouzít ma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tuče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzít ma sahám si na zápěstí.

Tak seděli Bobby o krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt. A James Kustrin dal svou lulku a plif Grand Poor Ride. Pak spokojen začal zas hulet, že smí...

já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Začouzený restaurace na nádraží, děda Šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Rádio Folk.
1: Ve městě, kde se stéká řeka bez Orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící, a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy, a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi Růža, strojvůdce je skvělý, kejsi Růža,

mraze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež sklampače se ozve, ano, je to tak.

jazyky. Mašina se hřeje, ale sperto ďas. I tehdy dojel Casey Růža na chlup čas. V hospodě na Vinglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají s dostupnými časovými údaji.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Chladný byl déšť, inu noční listopad. Chladný byl déšť, inu noční listopad. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala. Nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala. A chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti, kvůli těm nohám spí.

Na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dítky lákal zvrhli k pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku, jak splatit.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla.

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

niekerým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zest.

Jediné, co nevím, jestli startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pat se buberu, banda s kuzrumem borům nemůže uškodit, když pije

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali, poslední vagón bral její líný spát. Lenivý, strašný spát mé slavné řeky jihu.

železných kotoučů, výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst,

výsky nádraží, ukazující kam. Odcházím z nádraží a

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nám.

českou řádku let, odrážíme to nezpět. Já si přeju, ať mi Bůh tyhle chvíle nafotí.

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

přístup. A málo myslíme na ty, co dali nám základ a mohli nás kupředu vést. A tak bloudíme v kruzích a ve slepých ulicích, zavřeme oči, to proti.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidélka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi.

сонце, а помалу падає к землі. До вітру шептам, з тобою лепаємо. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něj vracím se, vždyť ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh.

na skle se barví. Do schránky u vchodu ukládám s cinknutím mincí pár, kdo si mě zdraví. V tichu důstojném postávají lidé hledající klid.

a nízkych způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzkých, široko, daleko. A i když jsem po čertech nad

zvednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí neprodá.

s křikem se ženou k pláži, konečně smí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou ta řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a už jim nedaří se rozeznávat. Odpověď

pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čerstvé skvrny spalety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Je krátce po 13. hodině.

nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, to co vyjdu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček.

cest byli byste jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten buček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten buček.

bude chléb, mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná.

0: jenom skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají, teď krán už jen kohouti. A my 200 metrů

pivo točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potesem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajev a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, radšej se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tomkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla

0: Radio Folk. Hlavba na folkové vlně.
1: We'll meet again.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

říkali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil.

věčným chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku i s trpkým pocitem pohybu.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

spod kopyt křísnej jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

duch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

zase slyším houkat cíčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak zouří se mozek.

strašné vzdálenosti zamíchá osudím. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil ani jednu. Na moři touhy šly lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil karavely.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Důvodů. Řekla jsi mi, vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na svět.

dobu, zase jsi mi řekla vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, schách sem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

taky vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštíš, upečeš jí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Pražec na Češ, ale vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelené.

0: každý je země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně.
1: Že já umřu
0: a řekněte mi, co teď s tím.
1: Umřu,
0: na to slovo ani nemění.
1: Umřu
0: a už to nevidím.

pyžamu, kde vám určitě ve vekvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem...

a pak zívnul, v trávě usnul hned, jak unavenej byl. Přikryte jen na půl, když vodekuch se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal. Potom řekl mi vstávej, večer budem za svatou sek dál. Povídám, je lotříska nás vlaku a géčko neladí.

jedeme na veselku kočí bičem práská. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

a hudba nikde. Na místo zpěvu jenom skřípot sanic, dobrej na beskyde, beskyde.

zabývat v duchu tím, co asi děláte, kudy se procházíte, já smutný.

Vzpomínáš na ten den, kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly. Řekla jsi do ticha jen, prosím, povídej mi ještě chvíle. No a pak roztáhla se veřejná.

abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na patře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanici

řeky všechny přebrodí do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců a vagón poslední.

těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

měřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La la la la la la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

škrtnul v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře. Na stropě

Splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu visí hrozny karamelu. Do nebe, které nikdy nezastanou.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

Vlčeň se dívá na malého chladnečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

stříhali dohola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

za mou dceru, jaká hamba. Dáš 200 velbloudů a pod to nepůjdu, sic nečeká tě hochu žádná svatba. I pravil sobě sidy, nebuď hloupý, nějaký Mustafa tě přeci neoloupí, ba dobře postačí.

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

Komu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a velí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

ptica, co by létat snad raději neměl. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Rochna

co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a cítí, že jaro

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

ztratit se dá všechno a hned. Ale takový vždycky byl a bude svět. Můžem si říkat, že dalo se dokázat víc, ale ta mince má kromě rubu taky svůj líp.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer

dali, že do Dolní Lhoty přišel Bůh. Seběhli se všichni lidé zblízka zdáli, nad kapličkou rozklinkal se zvon, hádali se u rybníka jak.

Někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou, máš mě rád? Máš mě ještě rád? Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát? Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

kvety, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty, jestli chceš sublimovat.

kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhl.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

0: první hlas vína, stříbrný háček vřetla. Vlhké úmory zeme, zdvořile uvolní sedadla jaru, sobylci rozkvetlíme jako sakura. Podělíme se slušně o kytaru.
1: Až posta přijdou policisté,
0: vždycky se s nima můžeme šeptem říct.

0: Agnes. Gracias, parame. Nemáte silvu ple uno cigareten. Bláznu se hlavně nelekejte. Kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně. Pod žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě. Přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. A přece furt bych chtěl vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuše. Od moře přivábil ho příslib spálený záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přejela jsem za ní celý svět a už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen jemu už bylo 40 a nabíhám ho zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten vláček pacifik.
1: Až poste přijdou policisté.

vždycky se s něma můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic.

další jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černej sabat, zna jen jednu víru. Rabat.

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru chlap na klimpr jenom pro

to, co ty jsi měla ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem, a když ne, tak jistě chtěl. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct.

Дай прастула пісень дзвонить. Julie, a naši lásku dělí půl palce vám říš. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec, ale my dva jsme si blíž a blíž. Julie, co živ tu budu? Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí ti u nohou. Nosíš zprávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Panosy, a co si víc, co dohlíde si na každou léč.

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

változás. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

mořem k noc svíčky uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýskání se černovlásku po tvé rtěnce.

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

poručík pořadový krok. Záhojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed. Aby se mé sárošné hat, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

škoda jí, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k sobě.

možná, že v něm uvidím všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. Tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se tě.

Matko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomých otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je provždy pasé, tahle nit přetrhla se a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí proužek komře a

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Zatoužil jsem včera za kliku,
3: vzít u nočního podniku
2: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
2: Žízeň už na mě klečela,
3: nebylo jistý docela,
2: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
2: Ulípit maják ve štole,
3: židle obrácený na stole.
2: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
2: Tak před hospůdkou zavřenou,
3: s náhledou rázem zkaženou,
2: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
2: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
3: a skel ve okně křachnutí.
2: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
2: Přes květináče schozený
3: a celý záclon uzený
2: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

nebe od západu plane. Soumraku jihnou skály rozplukané a těžce houstnou vůni ročních kvítů.

bleskáme na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčová kus slámy a víly nesvedej hned.

našli místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, jen navzdory těm, co mají zlo.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků prověty tvý slovy já nikdy nenachytám. Jak klečí ti u nohou. Nosíš zprávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou měš. Dva nosy, a co si víš,

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

a lidé, teď je všechno pramino. Velké vozy písku zavážejí strach.

Krásnej svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej,

tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není. A přitom vzhůru, nese tě to vzhůru, nedá se to nahmatat ani změřit. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

da volaj. Pane generále, abych já s tebe pozdravil a s eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách

noc nevidět, hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních premií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval. Často píše, sice přijeď o víkendu, ale

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech Maltu nosit, v akci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úplně.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

poručík pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor po všus. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením před.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýskám se černou láskou po tvé rtěnu.

přístavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat tracky nad hlavou. Teče kořálka a léčí únavu. Holky jsou každým okem hezčí.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus, napíšu jednou

ze všech sil, když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, už ani nevím, jestli existují.

0: zbořený zdi. Řekla mu i tady, můžeme být šťastný, dokonce i tady můžeme mít sny.
1: Je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory. Už ani nevím, jestli existuje láska, ale jsem ráda, opravdu ráda.

0: o první dítě přišla při výslechu. Druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami. Až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, že nevíme, jestli existuje láska.

pravda. Pravda, celá pravda. Konec svazku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, když důkazem toho

Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak, tak se mi oči rozzáří a já si vzpomenu na nádraží, kde mi ještě jako klukovi táta slíbil, že poví pánovi, co na kolejích vlak.

řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neohlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dávno pryč.

łzy zapomnę. Zapomnę, co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí. Zapomenem, zapomenem.

nevrátím, že zmizím jako dým nad tratím, řekněte jim.

řekněte jim, že už se nevrátím, že zmizím jako dým nad tratí. Řekněte jim, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neuhlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dávno pryč.

Zapomenę. Zapomenę. Co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí. Zapomenem, zapomenem.

0: Kdo je vlastně legenda folku?
1: Kdo je vlastně legenda folku?
0: Kdo u ohně rozbalí nejmladší holku?

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když se stal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

statistika dnů v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prožitých let, čas maní z obličejí obraz stáří. Čelo je přeorané, pole hrá se cněť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, stali pak touhy, došly naplnění. V parcích a po hospodách

kolik je kdo stár, v duchu spočítá vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malý z obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané, pole hrází směť, ukáže, že se blíží září, oheň. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malý z obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané.

Výsměch přišla jsi, i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklám. Kdo z nich byl kdy vážně sám?

jsi pro mne příliš mladá snad. Jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék.

listí ve větru, kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru a o nic míň a o nic víc.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák.

pravda. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejícím.

0: на Бори в Мосикомерце, Радио Фолк.
1: В této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián.

jak mě vždy odchod přátel raní. A že má pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom ty čísla mrtvých neodstraním.

kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není. Kolik ještě zbývá čistých dní slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

léto, od rána sněží stopolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslové Eusébia v bílém rubáši v dešti se rozplynou. A s nima rozplyne se i moje pýcha a v koutě vyšumí.

Jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

vzpomínám a na jednu z tvých pohlednic a na tvojí tvář ve stíne.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kreslí mě na jeskyně hroudou hlíněnou.

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

0: Železná košile. Radio Folk.
1: To spoždění ještě do ženem. Teď sem boku pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korál. Prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já houpu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlý 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když vím, než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznán tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín. Když odchází klaun, tak děti ty mu mávají. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a cirkus jede dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí. Dál chci se smát a dobrý víno pít. Sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klaun, nejde zapomenout. Staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh. Dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím, každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna.

občas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.

slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu táhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno.

to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná Angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nohy

kolísají kola a bez ohledu na rytmus bičují dotažného vola. Jak se tu vzali, tak zas mizí, lepší, když budou o dům dál. Nelituj, vždyť tu byli cizí, kdo by tu o ně vpravdě stál.

Pár slepic ve vsi ztratilo se, když tu u nás byli. Dalšího dne v raní rose pírka po nich zbyly. Na ohni se co si vaří, feroten se nedá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Nástrojů pár jen sebou měli, až do rána struny zněly. Poprvé v tom jejich reji mí.